Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny vybrané druhy 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy vybrané druhy 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá 0,5 litru za 8,90. Axi kompletní krmivo pro dospělé kočky kousky s hovězím 830 gramů za 29,90. Coop. Tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: spread the word. Get hold of that. Yeah.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko

0: netrvanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Vostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
2: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Já u Maríny sloužil a po mořích

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, mě roka půl stály v Liverpoolu nalitý jak děla. Já!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cotmonte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.
0: Tak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny z Česka.

Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z Česka.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik, bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Ta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí.

ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

kdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic, jsem ten, který mu i když ne...

jasné, pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný Bčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zenková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z České.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zenková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, 0,5 litru plech za 18.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Chtěl

0: vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Radio.cz.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
2: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Potkal jsem starce a ten mi vyprávěl příběh. Příběh o chlapci, který měl krásný dar. Rozdával lidem radost a moudrost. Byl mladý, úspěšný, plný elánu. Lidé ho měli rádi a byl brzy velmi slavný. Měl ale jednu chybu.

toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život. A tím chlapcem

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vrací v očích sůl, tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
2: Coop, všechno.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.
1: Mám prostě od pámy.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zenková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme!

0: Profesor Indigo.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90.

Piráti za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré. Yeah!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

mrak černých vran, na město náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

toustí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mu písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak uspěchne

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
2: Coop, všechno dobré. Emergency.

0: za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zenková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvy za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenku.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работает все радиостанции Советского Союза.
2: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Yes.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud. Noční proud.

0: takhle pozdě v noci posloucháte rádio. I takhle pozdě v noci posloucháte Noční proud. Český rozhlas 1 Radiožurnál každou noc.
1: Ve správný čas, na správné frekvenci.
2: Jsme u vás tak blízko, že už to blíž ani nejde.
3: Pro všechny bdící, snící, milující a pracující.
4: Nechte se unést.
5: Mějte se, jak si přejete.
6: Noční proud. Pořad proti blbé náladě.
7: Noční.
8: Proud.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: 90. Madeta, jihočeská niva, 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé, 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny z České.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

Kometu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!